0: Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Vítej na mé party, těla jsou artošňu

V výzlové víc slovech ti sledujou výzly věděj. Mafie synerovců míří na tvůj obličej. Gana má, nic není za náma, furt si neřád. Skolo se srdce města, zlořádem si na pořád. Ještě že jsou ty místa, kam ještě ne.

za všechny sundaný stěny. Nemůžu držet hubu, když byl hubáček můj guru. Budu dál vzpomínat na žlutej úl, ne na sutiny, co nám nasypali do ran jako sůl. Teda si plný pohled.

čistej, očištěn, co nahrál jsem mixtape. Jsem vytnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky,

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, vím, kdo to je. Tam možná suka je Branči Kováč, originál ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko já poznám toho Branči Kováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hozí s

0: Spin, kdykoliv budeš chtít. Radio Spin. Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Neříká Hector, loket v okno. Vypnu a neřešit hovno. A haters uprdu.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat

moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Rádio Spin jde s tebou. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Letím do cizích pokojů, plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreaturu a nemlátit kůka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvaz za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná že zustihl utratit jeho peníze. Možná že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná že si nevěří teď. Možná že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná že jsem střídek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch rapových dítek. Víte, možná nejsem real, páč neselím ty tila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer. A dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.

0: Spin Talk.
1: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně už.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přema ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, přema první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti. Takže to bude variace na fakáče.
2: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No? Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Do dnešního dílu přijal pozvání Kato, ten už brzo vydá novou desku. Nejen o ní, ale hlavně o ní bude dneska řeč. Kato, vítej.
1: Ahoj.
2: Zrovna nedávno jsme s kolegou s Jirkou, který tady byl před chviličkou ve studiu, v kanceláři poslouchali někoho, kdo je na scéně dlouho, dělá hudbu dlouho a říkali jsme si, ten tu novou hudbu prostě nechytil. A pak najednou přišla do mailu tvoje nová skladba a já jsem z ní měl zase radost, stejně jako vždycky, když slyším Prago Union nebo jenom třeba tebe. A říkal jsem si, čím to sakra jakoby je, že ten zvuk vlastně pořád držíš takovej jakoby dobrý, stabilní, že prostě vždycky, když si tě poslechnu, tak je to ten Kato a mám radost, že ho slyším.
1: No já samozřejmě se snažím v rámci toho zvuku samotného jakoby to nějak furt jakoby vylepšovat, ale jenom v rámci toho, tak já nevím, mně přijde, že proč bych měl dělat hudbu, kterou neposlouchám, která mě nebaví, jako to bych mohl jít dělat do McDonalda a bylo by to úplně to samé. Myslím, že jakoby by člověk měl dělat to, co má rád, to, co by rád jakoby poslouchal, nebo to prostě co rád poslouchá sám. Že jinak je to, mi to nedávalo moc smysl, takže možná proto, že se prostě můj vkus nemění moc.
2: Že jsi konstantní vlastně v tom, co děláš, to, co posloucháš.
1: No.
2: Jak moc sleduješ třeba soudobou tvorbu nastupující scény, ať už třeba raperů nebo dalších umělců?
1: Jako ne, že bych úplně hltal každou novinku, ale držím si přehled, no.
2: Je něco třeba, co tě teďka v poslední době oslovilo z těch nově nastupujících interpretů?
1: Z těch nově nastupujících interpretů? Teďka těžko říct takhle z hlavy.
2: Nechytil jsi třeba Gufrau?
1: Ještě ne, zachytil jsem jméno zatím.
2: Zachytil jsem jméno. To je vlastně kapela, která letos získala objev roku v hudebních cenách Anděl. Vlastně jsou to kluci, kteří vzešli z alternativy a mám takový jako pocit, že to nedělají úplně špatně. Vlastně ta jejich hudba mě baví a je to ale zas úplně jakoby jiný typ soundu. Tak třeba typ ode mě někdy vyzkoušej, mohlo by tě to zajímat. Okay. Nedávno kolegyně vysílala a pouštěla ukázku z nějakého rozhovoru, kde jsi byl ty, podle mě to byl A11, kde se spustil docela do Viktora Šína.
1: Já jsem se tam do něj vůbec nepustil, prostě to jsem čekal přesně, že to budeme rozebírat. No mě prostě Viktorík to jakoby vystřihnul z toho rozhovoru tak jako trošku mimo kontext, ale ani z té ukázky, jakoby, teda i z té ukázky je evidentní, že jsem tam jako to nemyslel špatně na Viktora
2: Šína. Ne, to ne.
1: Já jsem ho použil jako určitý, protože to jeho jméno je asi nejznámější z těch, tady těch mladých, tak jsem ho použil jako příklad, jako možná, že jsem mu křivdil v tom, že prostě v tom, jak moc vidí do hip-hopu, protože vím, že tady jako je dlouho, ale nic to nemění na tom, co jsem tam říkal, že se mě ptal Michal, jakoby, jestli cítím jako konkurenci tady ty mladěchy, tak já jsem právě říkal, že právě moc ne, protože mě to neberu jako hip-hop. A myslím si, že pro spoustu z nich to platí, jakože vlastně, že to vlastně dělají takhle, protože to takhle frčí, ale že by viděli něco o hip-hopu, to bych neřekl úplně vždycky. Ale tím to neznamená, že o tom říkám, že to je špatný, je to prostě svý, ale já to osobně jako konkurenci neberu, to jsem chtěl vlastně tím říct. A spustila se debata, která, ve který já jsem to teda nečet moc to, ty reakce, ale některý vyloženě potvrzovali nechtěně to, co jsem říkal, jakože reakce typu, a kdo to je ten Kato?
2: Co bys jim teda řekl, kdo to je ten Kato?
1: Google it.
2: Dobře. Sledoval jsi třeba letošní předávání hudebních cen Anděl?
1: Tak já tam taky hlasuju, takže svým způsobem jsem to sledoval, ale nesledoval jsem ten přímý přenos.
2: Já jsem to spíš myslel v tom smyslu, co s tebou dělá to, když si vezmeš, jaký obsazení rapperů a hiphopů bylo v Andělích kdysi a jaký je teď, protože v tom letošním ročníku se vlastně hodně rapových a hiphopových umělců propsalo do různých kategorií, tak jak bys třeba zhodnotil tohle?
1: No, tak to je jedině dobře, my taky vlastně v poslední dobou, když vydáme desku, tak jsme nominovaní už jenom po těch hlavních kategoriích hiphopu, vlastně už ne, přestože ty předchozí anděly jsme získali za hiphop. Jsem rád, že to šlo k Ideovi a Fetovi, protože to je hiphop. A že často poslední leta se to tak vybrbilo, že právě byly ty nominovaní ve spoustě případů takový, který jako jsou takový jakože diskutabilní, včetně Kapitána Demo a

0: jedu autem, kde si můžu dát sluchátka a poslouchat, no. Hmm. A pak jakoby, když koukám, co by šlo za nový desky, tak si projíždím a poslouchám zrychleně různý věci a tak, no. Hmm.
1: Co tě třeba zaujalo v poslední době, jako z nový muziky, kterou posloucháš?
0: Mě hodně teďka hodně pobavili, nebo není to úplně teďka, ale je to aktuální hodně, ten Joey Valance and Bray, ty jsou dobrý. Zvláště jejich deska No Hands.
1: A čím tě oslovili?
0: Ta energie, že tam mají prostě takovou tu energii, jaká bývala prostě v rapu, když jsou to prostě dva bílí kluci, jakoby skejťáci od někač z Kalifornie, tak prostě zní trošku jako Beastie Boys, že mají prostě takový nasazení a jedou to tak jako hodně, že to je úplně až moc dokonalý jakoby ten styl, který to má být, jako, ale má to super zvuk a je to furt prostě vtipný a vkusný. Je to dobrý, baví mě, to má to právě tu energii, kterou často postrádám v těch současných rapových věcech, ale není to jako pravidelné, akorát prostě myslím, že v těch současných rapových mediálně prosazovaných věcech.
1: Mm-hmm, okay. Kolik jste za celou dobu vydali s Prago Unio desek?
0: Tohle bude 10. studiová, pak máme ještě jednu živou a asi 6 takových těch
1: EPček a tak dále, těch projektů. Jaký to je pocit mít za sebou tolik desek, tolik muziky, kterou si vytvořil?
0: Já nevím, pak vždycky je to dobrý pocit dotáhnout něco, co člověk začne a že už je to potolikátý, je taky super, ale já spíš jakoby koukám vždycky dopředu, než že bych koukal dozadu a nějak si lebeděl v tom, že jsem vlastně vydal už 35 desek, což vlastně je i s těma ostatníma
1: projektama.
0: Jasně,
1: jako. Jasně. Neříkám lebeděl, ale stejně mi zajímalo, jestli třeba máš takhle zpětně nějakou desku, ke který si třeba rád vrátíš a která ti oživí nějakou, já nevím, vzpomínku nebo nějakou událost, nebo...
0: Tak každá ta deska vlastně je soundtrack k mýmu životu od té doby, od té předposlední desky, že vlastně. Takže kdykoliv si něco takového pustím, tak se mi vybaví spousta vzpomínek, ale jsou samozřejmě, některý mezi nimi jsou takový, který jako znamenali v mém životě jako nějakou důležitou změnu nebo nějaký důležitý bod, no, tak těch asi pár je. Mm-hmm. Jako třeba Desert Express, HDP nebo Smrt žije. Mm-hmm. No, to jsou takový asi hlavní, no. Vlastně, no možná i Barvy. A vždycky ta poslední samozřejmě je ta nejlepší.
1: Jasně, jasně. Proč? Proč ta poslední nejlepší?
0: Protože jinak by to nemělo smysl dělat něco, co je stejný nebo horší než předtím.
1: Ok, dobře. Hele, řekni mi, za tu dobu, co se věnuješ hudbě, změnil se nějakým způsobem tvůj přístup k té tvorbě, té hudby, to znamená, jak na tou deskou přemýšlíš, jaký věci do ní jakoby vkládáš a tak dál, ta kuchařka té přípravy té desky?
0: No to, co do ní vkládám, to za stolik ne, to je prostě vždycky to, co prostě ve mně vězí, ale určitě se neustále vyvíjí ten modus operandi, jako, ať prostě je to pomocí jakoby techniky jako, nebo nějakých jakoby změn v tom, jako co používám při tom, nebo když jsem začal hrát s kapelou, tak se to určitě jaký promítlo do toho. Mm. Tak jakoby člověk se snaží efektivnit ten jako způsob, jakým to dělá, aby bylo co nejméně odpadu a mohl se věnovat tomu, co má smysl pořádně. Mm-hmm. Takže určitě jo, ale říct jak je asi moc obsáhlá.
1: Pracuješ nějak třeba s umělou inteligencí?
0: Ne. Vůbec.
1: OK.
0: Nebo jednou jsem použil nějak, do jedné písničky jsem potřeboval hlas navigace. Mm-hmm. Tak tam jsem to použil, ale to bylo jediný. Já si myslím, že umělá inteligence by měla dělat věci, které lidi neradi dělají, nebo jsou na ně nedostateční a neumění. Jako. Uh-huh. Měl by právě uvolnit lidem ruce, aby mohli dělat umění.
1: 29. května vychází tvoje nová deska, tak jak jsi nad touhletou deskou přemýšlel, jaká ta deska bude v tom mindsetu, jak jsi k ní přistupoval?
0: No, jsou taky dvě varianty. Jedna je, když máš nějak dopředu nějaký koncept, a pak ta druhá varianta je, že ho nemáš a vlastně čekáš, až toho sám vypadne. A to byl tenhle případ, jako že jsem neměl nějaký předem daný, to jenom, že jsem chtěl prostě opět ze sebe dostat to, co jsem sobě měl a vzhledem k době, jaký teďka jsme, tak je možná trošku o něco ostřejší názorově, než byli předtím.
1: Mm-hmm. To znamená, věnuje se víc jakoby politice třeba, jestli to chápu dobře, mezi řádkama.

0: jako v porovnání s předchozíma taky víc, i když samozřejmě nemá cenu tomu dávat zase příliš prostoru, jako by no to je ho málo na té desce, jako to radši to budu věnovat nějakým věcem, který mají hlavu a patu na rozdíl od politiky.
1: Jasně.
0: Ale, tam, je to tak, no.
1: A co tam třeba akcentuješ?
0: No, jakoby tu šílenost toho, jak je možný, že některý individua prostě jsou schopný, no, je možný, že se dostanou prostě do čela velmocí a prostě na místa, ze kterých můžou ovlivnit prostě životy všech lidí, jako nerozumím tomu, je to taková partička jakoby s Trumpem v čele a tak samozřejmě, to je to, co mě nejvíc děsí, jako a vůbec jakoby zase ty války a tohle to všechno, jakoby jsme se nepoučili z dřívejška, no. Ale no, snažím se držet jako nadhled, si furt jako jsem optimista, ale, ale pak tohle jsou některé věci, pak na tom hru zůstává rozum stát, jakoby, obzvlášť na to Donaldem, jakoby to je prostě, nechápu to, jak se mohl někdo takový dostat na takovýhle
1: politiky. Myslím, že hodně lidí nechápe, že se tohleto vůbec může stát ve světové politice a ještě víc lidí určitě nechápe to, že tenhle ten člověk může někoho inspirovat tím, jakým způsobem ty Spojené státy třeba řídí. Alespoň to je nějaký můj pohled na to a předpokládám, že tvůj je podobný. Nabízí ta deska nějaké řešení toho, jak se tohohle toho mindsetu zbavit?
0: No, zbavit se vlád a vládnout si sami, protože myslím, že už dostatek inputu na to máme, no. Nebo to za nás přebere AI brzo.
1: Bylo by to lepší podle tebe, kdyby vládla AI?
0: Nevím, nemyslím si úplně. Musela by mít striktně vymezený prostor, ve kterém operuje, jakože nerozhodovat, ale dávat podněty k rozhodování.
1: Možná myslím, by to dopadlo by to jako v RUR od Čepka?
0: Doufám, že máme dost rozumu na to, aby jsme to nedovolili.
1: Řekni mi, v čem ta deska ještě teda bude jiná, kromě toho, že bude řešit aktuální světový témata, což je vlastně asi potřeba, aby se otevíralo opět zpátky v hip-hopu, v rapu a v muzice, tak co dalšího tam bude jinak?
0: Myslím, že to bude zvukově trošku jakoby posunutý, i když zase v rámci sebe sama, nevím, no, vždycky je to takový, jakoby byly ze sebe všechno, co mám od té poslední desky, takže to bude asi ono a to musí se lidi asi poslechnout, co jsem v sobě měl. No, to je těžko o tom říkat. Jsem se dělal, co na to lidi řeknou.
1: Prostě 29. května se to poslechneme.
0: Jmenuje se Nekorektum právě.
1: Nekorektum.
0: To je prostě moje nekorektní rektum.
1: OK. Hele, je něco, co jsi na té desce zkusil úplně poprvé?
0: No, mimo technických věcí jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
1: Jaký to byl pocit?
0: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou udělal jakoby v Brně.
1: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska.
0: Jo, chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal, páč jsem tam mám takový jenom malej kamerlík bez oken a beze všeho a chvilku jsem hledal způsob, jak se donutit tam rád chodit, ale podařilo se nakonec skoro až moc.
1: Ovlivnilo teda Brno nějakým způsobem tu desku?
0: Jako všechno, co se za ty dva roky stalo, že ono, takže a tohle byla docela zásadní změna, takže určitě, ale rozhodně ne, že bych rapoval v Hantecu, to ne.
1: To by bylo ale super. Hele, cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
0: Zase přema ponáhlý namalovala.
1: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
0: No, třeba první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
1: Když jsi vydal ven single Zase ty lidi, vyšly ven i fotky, které vznikly v Holešovicích u nový zastávky vlaku Výstaviště. Proč jste fotili právě tam?
0: No, fotograf měl vymyšlený spoty spíš na Výstavišti, ale já když jsem tam přijel, tak jsem šel kolem tady té zatáčky tam toho mm-hmm. mostu a říkal jsem si, že to je úplně super, jakoby spot, že jsem si původně teda myslel, že proto tam máme sraz, že chce fotit tam, mm-hmm. což nebyla pravda, ale nakonec jsem mě tam dokopal, takže to byl jenom takový spontánní nápad mm-hmm. na cestě na photoshoot.
1: Jak se ti líbí teďka ta zastávka výstavy ještě nádraží Bubny, teďka architektonicky, když jenom odbočíme?
0: Jo, jakoby pohodě. Mm-hmm. Jako všechno lepší, než co tam bylo předtím, takže nic. Mm-hmm. Ale jako jo, líbí se mi to. Vypadá to působivě.
1: Nedávno jsem tady měl Huka z Gufrau, to je ta kapela, o který jsem ti říkal na začátku dnešního rozhovoru, aby si zkusil. A ten mi říkal, že velkou část umělce v dnešní době dělá to, že vlastně ukazuje lidem, jak tu hudbu dělá, že je bere do toho procesu, ať už třeba na TikToku nebo já nevím, na Instagramu a tak dál. Co si o tom myslíš ty, jako starý pardál, jako starý vlk?
0: Já si myslím, že taky dobrý, no, taky mě to napadlo, ale ten můj proces je tak zdlouhavý, že by asi těžko šlo to nějak jako efektivně natočit, maximálně něco jako časozběr, ale to by pak člověk mohl pustit, až když to je hotový. Mm-hmm. Jakoby je těžký. A co se psaní textu týče, to je taky jakoby těžko pro mě představitelný, jak vzít někoho do svý hlavy. Jako. Mm-hmm. Takže v mém případě jsem nenašel způsob, jak tady to udělat, ale napadlo mě to taky, já myslím, že to je dobrý. Jako, mm-hmm. že, když máš někoho rád, tak rád posloucháš jeho věci, takže bejt přítomný tomu. Mm-hmm. Jak to vzniká, no.
1: Co říkáš na to, jak Maniak vydal teďka album v podobě vlastně živýho streamu? Streamoval 10 dní a vlastně během toho streamu, to, co se objevilo na streamu, bylo i na desce. Poslední den toho streamování vznikala ta samotná deska. Je to něco, do čeho by ses byl ochotný pustit taky, nebo je to pro tebe příliš třeba narušení nějaký intimity té tvorby?
0: No já mám radši, když se nad tím zamýšlím trošku jako víc, jako by pokud jde o moje vlastní věci, takže tak otázka, já nevím, já jsem na to nekoukal, ale otázka je, jak moc byl jako připravený dopředu, jakoby, tak, ale jako dokážu si to představit, že bych to absolvoval, ale bylo by to spíš jenom takový exot mezi těma deskama, který jako dělám, protože občas, většinou to prostě se radši nad tím dávám přičas, nad se nad tím zamýšlet, protože nejsem dokonalý a často objevuju v těch rozdělaných věcech chyby jako po relativně dlouhý době. A myslím si, že bych tam asi pár bylo, nebo bych musel se nějakou si dát nějaký mantinely, co už řešit nebudu. Tak asi by to byla legrace, no, nevím, jak by to dopadlo, ale co jsem jich jakoby normálně desek týče, tak tomu rád dávám dost času, aby jsem tam byl přesvědčený, že to má smysl pouštět mezi lidi.
1: Jako já, kdybych byl umělec, tak se dostanu asi do stresu. Jakože ta představa, že 10 dní streamů a 11. den vyjde deska, tak si myslím, že by mě to vůbec jako neuklidňovalo, takže vlastně v tom mi to přišlo velmi odvážný. Bude i fyzický nosič toho alba, nebo to bude vycházet jenom digitálně? Bude třeba vinyl?
0: Jasně, že bude i double vinyl, i CDčko bude.
1: To je hezký. Kdy plánuješ křest?
0: Křest budeme mít 11. června tady v Praze v Lígráčích. A pak brněnský křest bude o dva dny později na Lužánská Open.
1: Takže 11.6. Rígráče, 13.6. Lužánky. Vím, že akustickou desku jako Prague Union máte, ale vlastně v poslední době, vždycky, když jsem se objevil na tvém koncertu, tak jsi prostě s kapelou, jsi tam s dechama, jsi tam s klavírem třeba. Neplánuješ i album tohohle typu?
0: Hele, vždycky na desce kluci jsou slyšet, jakože když to je v nějaký fázi, tak já je tam jakoby, pak jenom donutím mi tam něco zadžemovat a já si vyberu kousky a používám i ty jejich inputy a celý leta jsem se snažil je dokopat tomu, aby jakoby zkusili se účastnit už toho úplně prvního, jakoby tý první fáze toho tvoření toho beatu a tak, ale toho na týhle nový desce se konečně podařilo jednu písničku je takhle donutit, takže tam je taková velká premiéra, kdy autorem beatu je kapela a zkouším vymyslet nějaký způsob, jak to udělat, aby třeba příští deska byla klidně jakoby celá jako v jejich režii, co se muziky týče, nebo aspoň toho základu, který já už pak jakoby si nějak ve strojovně pošéfuju a mohl bych se věnovat pořádně těm textům, takže možná příští deska nebude Prague Union, ale MC Adam Svatoš a Prague Union. To je taková moje vize, tak uvidíme, jestli se to podaří nebo ne, protože s nimi je to ku podivu těžší, než se mnou účastní.
1: Co je na tom nejtěžší s těma kapelníkama?
0: No tak máš 6 lidí plus třeba zvukař, a který každý mají pro mě Prago i svoje další aktivity hudební a dostat je v jednu chvíli na jedno místo, plus ještě děti a tady ty věci, že je relativně těžší úkol, než by se mohlo zdát. Hmm.
1: Jak jste se vlastně tenkrát dali dokupy a proč právě tohleto uskupení?
0: Hele, no vlastně, my když jsme vydali Desert Express, tak začal být jako evidentní, začali si nás zvát jakoby na akce, které nebyly striktně hiphopový. Bylo vidět, že ty nehiphopoví lidi, jakoby, že je to baví, ale že nemají trochu na co koukat. Protože když jsem tam byl jenom já a Maro tenkrát, tak to není nic moc ke koukání. Takže vlastně tenkrát po Rock for Churchill vlastně jsem šel z pody a říkal jsem Afrovi, který nám tenkrát dělal manažer, že musíme dát dohromady nějak s živou kapelou. A shodou okolností tehdy Radimo vytvořil Champion Sound, takový živý ensemble a chtěl hrát hip-hop naživo. A přemýšlel, s kým by to chtěl dělat a jakoby my jsme byli jeho jako první volba, takže vlastně to tak vesmír zařídil, že prostě se to sešlo v ten správný okamžik a dlouho jsme hráli s Champion Soundem a vlastně ten dnešní parta je část tehdejšího Champion Soundu, který jakoby, když jsme přestali spolupracovat, tak tenkrát bubeník a basák řekli, ne, my zůstáváme a dotáhli kytaristu a pak klávesáka a vlastně to, tak to je dodnes až na bubeníka, který je vyměněný. Takže je to stabilní parta už jako leta a vlastně takže pravdu nejsem jenom já a DJ, ale i oni vlastně.
1: Zní to jako velmi dobře, vždycky naživo. Je to velký zážitek vlastně na vás koukat s kapelou, jak vystupujete. Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
0: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
1: Jak dlouho to trvá?
0: Jako já nemám většinou problém s tím, že bych to neuměl, ale že jsem takový trémista, že prostě se bojím ten papír prostě odložit jako při těch prvních pár koncertech, protože prostě je stačí strašně málo a prostě zadřu se a nenaskočím. Takže to je spíš kvůli tým trémě, než že bych to jako vyloženě neuměl, to jako ne.
1: Jak je možný, že se u tebe pořád ještě objevuje tréma po tolika letech?
0: Nevím, asi to potřebuju, asi jsem, když jsem moc suverénní, tak jsem na packu, nebo nevím.
1: OK. Objeví se na té desce nějaký hosti?
0: Jo, nakonec jo.
1: A kdo tam bude?
0: Nakonec tam bude Paulie Garant a Pio Squad.
1: Proč Paulie Garant, proč Pio Squad?
0: S Paulím jsme se potkali, když jsme hráli v Liberci, tak on přišel na konzik a my jsme pak jakoby řáholili backstage, tak říkal, že kdyby náhodou tam byla nějaká pecka, který by zhodil, takže by do toho rád šel. A já jsem pak jakoby pár dní potom vlastně udělal jednu novou pecku, kde jsem si řekl úplně, že tam by prostě se pak hodil, tak jsem mu ji poslal a takže takhle to bylo. A Pio Squad, to je taková zpřízněná parta, tam vždycky dobře strávený čas.
1: Tak s Pio Squad se byli tak jakoby skoro na začátku té české scény, tak jako společně se pohybujete přibližně stejnou dobu, ne, na té české scéně?
0: Jo, víceméně jo, nebo jako, když nepočítáš Chaos.
1: Jasně.
0: A jo, a prostě tak nějak jako, to fakt jako taková zpřízněná parta, něco jako Rest a tak, takový ty lidi, jako většinou se potkáš s každým na té scéně, ale jenom pár lidí je takových těch, že vždycky ti to nahodí jakoby úsměv na tváři,
1: to, že jsi doma. Jaký to bylo tvořit s Paulím?
0: My jsme s Paulím jakoby už se protnuli víckrát, že já jsem byl na jejich druhý desce s BPM a taky Paulí vlastně produkoval beat k Desert Expressu, nebo aspoň ten, to gro toho beatu, takže tam nebyl žádný problém. A na tom případě jsme to dělali hodně jakoby přes to, že on to nahrál u sebe, poslal mi to a tak, ale jinak spolím pohoda.
1: A vnímáš, že i on se třeba někam hudebně posunul nebo třeba jinak přemýšlí na tou hudbou než kdysi? Protože určitý hudební vývoj za ty roky tam taky vidět je?
0: Jo, rozhodně no. Myslím, že našel jakoby tu svoji pozici a tu v tom, jakoby, v tom přístupu k tomu a že to jako furt vylepšuje. Jako, žádný revoluce většinou, ale má svý posluchače a svůj způsob a má tu hlavu patu.
1: Současný svět je plný hodně blbých zpráv. Tak mi řekni, co děláš pro to, aby se ty zprávy k tobě nedostávaly, nebo jakým způsobem přistupuješ k tomu, aby se z toho člověk nezbláznil, protože sám si říkal, že něco si ventiloval na desku, což vnímám jako krok dobrým směrem. Ale
0: já si myslím, že to je takový trošku jako jako SMS-ka, když ti někdo pošle bez háčku čárku, čárek a bez intonace, tak může být lehce špatně pochopená. Mm-hmm. Tak stejně tak ty zprávy, prostě to je filtr nějakých, nějakého subjektu, který ti předává nějaký zprávy nějakým způsobem a že je potřeba to brát hodně s rezervou, mm-hmm. že to prostě může často na tebe dýchnout ten pocit, že je všechno v prdeli, ale myslím si, že to tak ve skutečnosti není, že to je jenom ten způsob jakoby tý kumulace těch většinou horších zpráv na tom jednom místě, takže se spíš snažím koukat skrz to, než abych se nechal ovlivnit tady tím, jakoby, no.
1: Jaký máš plán na léto? Bude to hodně koncertní nebo máš plán někam i vyrazit?
0: Já doufám, že to bude hodně koncertní, mm-hmm. ale většinou pak už není moc času někam na dlouho vyrážet, takže, ale to je v pohodě, mě to baví, to je prostě taková dovolená ty koncerty. Letos bude hip-hopkem znova a tak, takže se těším.
1: Jsme téměř v závěru našeho rozhovoru, tak pár otázek nakonec. Tak na začátku tady zazněl Donald Trump, tak u něj chvilku zůstanu. Představ si, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Sebe.
1: A co bys se s ním chtěl řešit ty? Kdybys už tam naproti němu seděl, tak co bys mu řekl? Na co bys se zeptal?
0: Já bych nechal asi tu chvíli mluvit paže. Protože je mu daná cenu nic říkat. Jako. Mm-hmm.
1: Co by se vzkázal českým politikům?
0: Aby si dali pozor, abych nemusel nechat mluvit paže.
1: Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
0: Asi policii. Nebo jakoby ministerstvo spravedlnosti, asi to
1: obspadá. To je vnitra, podle mě.
0: Tak vnitra.
1: Vnitra. No. Proč vnitra?
0: Protože mám pár nápadů, které by podle mě vylepšily jakoby interakci občana s tady těma orgánama.
1: OK, řekneš nějaký nápad?
0: No, například bych vrátil policajtům možnost řešit věci domluvou, která jim byla sebraná a z toho vzniká spousta zbytečných voserů, myslím, pro spoustu lidí i těch samotných policajtů. Mm.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
0: Za vítězství?
1: No, v čem bys vyhrál? V čem bys vyhrál? Jakého sportu třeba?
0: V hodu do pohody třeba.
1: To je super, to je skvělý.
0: Nebo ve skoku pro pivo.
1: Skok pro pivo taky dobrý. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat? Co bys si spřál?
0: Nic.
1: Je rok 2222. Studenti repu se pročítají encyklopedii repu. Narazí tam na tvoje jméno, Kato. Co bys chtěl, aby si tam o tobě přečetli?
0: No, to, co jim k něčemu bude. A spíš bych chtěl, aby tam byl odkaz na to, aby se to poslechli a udělali si sami názor.
1: Tak jo, tak to máme za sebou. Kato, jsem moc rád a vážím si toho, že jsi přišel. Rád jsem tě viděl. Tak děkuju za návštěvu.
0: Taky děkuju.
1: Dnešním hostem na rádiu Spin byl Kato. Děkuju, že posloucháte Spin Talk i Radio Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Korektum, nekorektum, utrum.
1: Zaželezilili se železo, či nezaželezilili se železo?
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou je tu zase Krištof, zdarec Spineři. Přeju dobrý dopo. Máme tu neděli 17. května a svátek má krásný český jméno Aneta. Já nepochybuju o tom, že nějakou znáš, tak se na ní určitě vzpomeň. A třeba jí můžeš nechat něco zahrát. Číslo je furt stejný, 210 32 30 30. A nebo tu máme aplikaci, do které se dají posílat hlasovky. Taková malá připomínka. No, nás čeká pokračování hudebního víkendu s Kalinem, lomeno Kelinem. Já jsem včera dostal od kamaráda poučení, že bych měl říkat spíš Kelin než Kalin, ale víte co, nejde o jméno, ne? Jde o songy a kvůli ním tu jsme. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to dneska rozdělí republiku na takový dva tábory, protože v Čechách to zatím vypadá, že máme skoro jasno lomeno polojasno s průměrnou teplotou zhruba 9 až 10 stupňů Celsia a naopak Morava trošku ztrácí a tam přichází slabý deštík. No a to se vlastně nezmění po celý dnešek. V Čechách bude jakž tak slunečno až polojasno, no a na Moravě, zvlášť teda Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj, tak tam budou dešťové přehánky.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: Za 3 minuty máme 9 hodin. Přesný čas na Radio Spin.
4: Já

0: Ahoj, tady Mikolas a právě teď posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi dok, co mi dok,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Jsem rád, že přáníčka přicházejí a hnedka první, který si dáme, tak bude od Ondry.
2: Ahoj Krištofe, poprosím tě, pusť tam něco od Hugo Toxe, protože ten Killin, to se vážně nedá poslouchat. Díky, čau.
1: Dobře Ondro, dobře, když ti nevoní Killin, tak jsem zabrouzdal tady do katalogu a našel jsem Hugo Toxe ve všech možných variantách, říkal jsem si, jestli si dáme spíš něco novějšího nebo něco staršího a pak mi tady padnul do oka Hector s Hugem Toxem na tracku Zmiz. Pokud se nepletuje to z alba Tetris, tak doufám, že potěším alespoň tým. No a pokud i ty bys chtěl potěšit nějakou písničkou na přání, tak číslo 210 32 30 30 je otevřený, stejně tak jako naše mobilní apka, kam můžeš posílat voicovky a já z nich pak něco zahraju.
3: Povídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát.

0: Pozor, pozor, právě se naladil hudební víkend na Radio Spin, Krištof s tebou a pojďme po hlavě skočit na první dva songy od Kalina, lomeno Kelina, kterýho tu dneska máme každou hoďku dvakrát. Já doufám, že teď poslouchá Ondra, který chvilku zpátky posílal voiceovku, že Kalin nejde poslouchat, protože první track musíme symbolicky poslat přímo jemu, že jo? Stein 27 a Kalin, dva srdcerváči a kavalíři dámských srdcí na tracku Růže. Jednu dobu jsem toho měl úplně plný telefon, jak TikTok, tak Instagram. Všichni si točili videa, jak na to lipsynkujou, někteří i ve sprše, takže já si rád tuhle tu éru vlastně připomenu. No a s druhým trackem budem trošku stírat žánry, protože ten beat se pohybuje někde mezi hiphopem, elektronikou a indie, taková zajímavá fúze. A zajímavý je taky feat, na kterým se objevil Kvítek, další člen Rychlých kluků, o kterým možná zatím není tak moc slyšet, i když teda ten song má přes 4 miliony streamů, ale já doufám, že jednou bude, protože to zní moc fajn.
1: Hudební víkend a Kelin. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak nehoda mi tu svítí na ulici Mozartova v Olomouci a jedna taky v Ústí nad Labem v ulici Peškova. Když se mrknu na dálnice, tak tady se naštěstí neděje nic zásadního, dokonce ani žádný větší zdržení. No a co se samotný Prahy týče, tady překvapivě taky nic. Tak připomenu třeba jen přerušení tramvají z Palmovky na Biskupcovu, kde je náhradní doprava.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: I'm very honored to welcome you to the high school annual talent show.

0: aplikace.
1: Další voiceovka, která mi tu přistála, tak je od Patrika. Pojďme si poslechnout. A nebo taky ne.
2: Takže ahoj, zdravíme všechny spiňáky. Tady je Patrik. Chtěli bychom vás poprosit, jestli by se nám tam nehodili něco od Rafaela, aby nám to v práci líp utíkalo a vlastně všem, jestli někdo vlastně pracuje. A to je všechno, děkujeme.
1: Za málo, jestli někdo vlastně pracuje. No, já myslím, Paťo, že dneska pracuje spousta lidí, kterým to můžeme poslat. Já jsem tady vybral Rafaela, písnička se jmenuje Block Superstars a posílám teda všem, co pracujou, hlavně tobě a všem okolo, ať vám to pořádně utíká.

0: Ladíš Radio Spin. Máme neděli 17. května a svátek má Aneta. Aneta má 5 písmen. Neděle, to je 7. den v týdnu, když odečtem 5 od 7, vyjde nám 2. A druhý den v týdnu je úterý. No a úterý patří Spin komisaři Repovi, který si tentokrát zajel na výlet až do dalekého Mělníka.
1: Ahoj Maty, díky za trpělivost, díky, že jsi našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva.
2: No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o 3 balíčky Tigerů a taky o to hezký Tiger triko.
3: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
2: No tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně je to Měřice Mělník trasa. A pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český petky, jako je PSH, například Praha, nebo znovu třeba, tak.
3: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
2: To tričko je bílý, černým logem.
3: A nosíš rád černobílou?
2: Ale jo, určitě. Bílou nejradši.
3: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
2: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
0: Trika, Tiger, to zní super. A pokud tě to nalákalo, tak se můžeš přihlásit na program zavináš Radio Spin. Napíšeš tam jméno, telefon, ale hlavně adresu, kde posloucháš naše Radio Spin takhle hezky dopoledne. No a když si tě náš komisař Rep vybere, tak za tebou Maty přijede a Tigery budou jenom tvoje. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jaký dneska je počasí. Vypadá to, že to počasí nám tady tvoří takovou pomyslnou hranici mezi těma historickýma částma země, protože v Česku, lomeno v Čechách, máme poměrně jasno, lomeno skoro jasno, s průměrnou teplotou zhruba 11 stupňů Celsia a naopak na Moravě nám momentálně prší, a to hlavně v Moravskoslezském kraji, a ten déšť tam bude vydatný dnes až do večera. Právě naopak od těch Čech, kde dneska bude až do večera sluníčko.

0: za 4 minuty máme 10 hodin, přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Jdeme si dát další přání dnešního dne. Já jsem opět prošmědil naši apku, no a napsal mi tu Miki. Ahoj, včera jsme slyšeli, že už máte tu novou věc od Patrika. Pustil by si tam prosím tě pro mě a moji sister, která má dnes svátek, díky. No, hodil jsem to tam, každopádně Miki si to rozmyslel a asi za 3 minuty mi napsal, anebo ne, jsem si to rozmyslel, nemáš tam spíš PTK a Separ Sunset, pořád pro mě a ségru. No o tom nepochybuju, hele, já tady mám to, co ty chceš, Separ, PTK, Sunset a posílám jak tobě, tak hlavně tvojí ségře, pokud chápu správně, jmenuje se Anet, takže přeju všechno nejlepší k dnešním jmeninám. No a tím pádem jsem tady vyčerpal voicovky, takže už teďka už to jenom na tobě. Posílej voicovky do naší apky a já budu hrát přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin
2: a komunikátor s Krištofem.

0: pátek odstartoval hokej a do toho se odehrál i zápas v sobotu, takže jsme zákonitě na rádiu Spin museli probrat, jak fandíte a jak to prožíváte, když je mistrovství.
1: No, budu samozřejmě doma, dám si pivko, hele, na penouko na krájím kančí a jelení klobásky, hele, já budu fandit, dám k tomu beraní rohy a bude to ožrádle, nic jiného, hele, musíš si to udělat.
0: Ty ve mně zase tečou sliny. Každopádně já jsem věděl, že Petr prostě bude fandit s požitkem.
2: Tak já se přidám taky k fanouškům hokeje. Jako holka to ráda sleduju, ráda si to pustím doma teda na telce, dám si k tomu nějaký dobrůdky a sleduju. Když byl Staromák, tak jsem chodila i na Staromák. Mám dres, mám šálu a jdu fandit.
0: A přesně takhle to má být.
3: Ale já fandím buď to doma, protože mám manželku a dcerku a naučil jsem dcerku fandit. Koupil jsem jí dres, šálu a představ si, že když dáme gol, tak ona z toho má tu největší, tu dětskou přirozenou radost a běhá po celém obováku a řve gol, gol, gol, táto. A to je to nejlepší, co může být, jako lepší pocit není. Takže já to slavím vždycky doma s dcerkou.
0: Práško, tohle to má prostě všechno a hlavně to má taky základ každý správný český výchovy. No tak jo, já jsem rád, že fandíte a že budete fandit, je to prostě potřeba, tak užívejte atmosféru mistrovství světa a užívejte taky zbytek neděle a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.

0: Hudební víkend na Rádiu Spin je v plném proudu, Krištof za Majkem a přede mnou leží Kalin. Teda jako v playlistu leží, ne, že by tady ležel přede mnou ve studiu. Když v roce 2021 vyšel film Šoky a Morty, tak nikdo nečekal, že se nelehkýho úkolu zhostí sám Kalin, a sice přespívat legendární bratry Nedvědy a jejich písničku Podvod. On se s tím teda popral na výbornou a sám Jan Nedvěd v nějakým rozhovoru uvedl, že ho tahle verze moc potěšila. Přesně proto tenhle song máme a spolu s trackem Window Shapa, kde se tehdy snad poprvý, pokud se nepletu, objevila Julie Colly na featu a od té doby si dobila místo mezi rychlýma klukama. Letí to k tobě.
1: Hudební víkend a Kalin. Radio Spin.
2: Skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mi

0: up.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehodami tu svítí na ulici 17. listopadu ve Frýdku Místku. Opatrnej buď taky při průjezdu Buchlovskýma horama na Uhersko-Hradišťsku a nebo v Ústí nad Labem na ulici Peškova. Nehoda je hlášená i tam. Přesunu se na dálnice. Tady jediný crash, který vidím, tak je na D7 na 19. kilometru směr Praha. Lehký omezení v dopravě tam potrvá ještě asi hoďku. No a co se týče samotné Prahy, tak ta je fresh jak chceš, ale pokud máš nějaký jiný info, tak určitě volej naše číslo 210 30 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do naší mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: hrajeme přesně podle tebe, no a hrát budeme podle Davida, který se mi sem chvíli zpátky dovolal.
1: To byl tady David, Malpo jsem, mamce. No, Kristofe, ahoj.
0: Za málo, Davide, vždycky ti rád pustím Martpa, vím, že ty ho máš určitě rád, protože si o něho často říkáš. Dneska si vybral písničku Sem, posíláme to mamce, tak já doufám, že budeš poslouchat i s mámou a že se bude líbit.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo.

0: Týden ve tvých uších, máme neděli 17. května a včera proběhlo finále soutěže Eurovize. Za Česko nás reprezentoval Daniel Žižka, z čehož jsem měl teda osobně mega radost, protože je to kluk šikovná a taky díky tomu naši zemi dostal po dvou letech přímo do finále. Tam se ale průběh vystoupení trochu zkomplikoval díky technickým problémům, on ten obraz začal trošku vypadávat, jo, zrnit jako taková stará VHSka a když jsem to viděl, tak jsem v duchu proklínal toho člověka, který tam šlapal po kabelech od kamery. Dan tak skončil na 16. místě a lidi začali řešit, jestli by se to vystoupení nemělo náhodou opakovat, protože tenhle ten technický crash mohl Česku ubrat nějaký body. Řešilo se dokonce i nějaký odvolání, ale upřímně výsledky to už asi moc neovlivní. Přesto všechno Dan uvedl, že se vystoupení užil a i za mě by se měl hodnotit spíš jeho výkon než výkon kamery. Tak či tak, Danovi do budoucna hodně štěstí. Hodně štěstí, zdraví nám, doufám, přeje i počasí. Když se na to tak dívám, tak zase na půlce republiky, hlavně teda v Čechách, máme oblačno lomeno polojasno s průměrnou teplotou zhruba 12 stupňů Celsia. A ta Morava nám to trochu kazí, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj, tam jsou občasný přehánky a slabý déšť a lepší to nebude, takhle to vlastně bude po celý den. Ja, v Česku bude krásně, na Moravě bude pršet. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio Spin jde s tabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s tabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Radio Spin. Československý underground.

0: pojďme se vrhnout na další přání týhletý hoďky a momentálně tohleto přání přišlo od Pavla do apky.
1: Ahoj, pustíte mi prosím něco od PSH pro všechny spinnery, co mají dneska volno a ještě se válí v posteli.
0: Dobře, tak teďka jsem si zkontroloval, jestli to byl vážně Pavel a nepletl jsem se, tady mi něco nesedí. Pavle, takhle přesně mluví můj chat GPT, když s ním řeším, jak mám správně udělat bramborovou kaši, tyjo. Tak či tak, pokud si robot nebo člověk, je mi to jedno, něco od PSH a nechal si to, nebo nechala, záleží teďka, na mě. To znamená, že já jsem tady vybral asi moji nejoblíbenější písničku od PSH, na featu je James Cole, jmenuje se Vimia, taková výborná parodická věc na AZ Quiz a všechny možné televizní soutěže. Takže posílám to tobě, posílám to všem, kteří se válejí v posteli. No a pokud si to válení chceš ještě víc příjemnit, tak určitě volej naše číslo 210 32 30 30. Čekám tady. Pustíme si něco pěkného i podle tebe.

0: Ladíš hudební víkend s Kalinem a doposud se nám tu dělo to, že jsme si vždycky dali jeden mega známý track a jeden, řekněme, alternativnější nebo v uvozovkách míň známý. Teď to ale porušíme, protože před sebou mám dva bangry. První je asi nejznámější track od Kalina, Praha, Vídeň. Já si myslím, že netřeba blíže představovat. Napadá mě možná jenom to, že budova Rádia Spin je nad Prahou 8, takže bychom se tu mohli všichni moderátoři spojit a udělat cover verzi s názvem Praha Libeň. No, dejte vědět, jestli o to stojíte. Každopádně druhý track je od Hardricka s Kalinem na featu. Secret Eyes se jmenuje. Taková vibeovka, trochu víc do stylu francouzského zvuku. Nebo mi to trochu připomíná i alžírský rapery, jako je třeba Soul King nebo Didin Canon. Tak či tak, solidní věc, která ti letí do tvých uší.
1: Hudební víkend a Kalin. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak nehodami tu svítí v ulici Palackého ve Vyškově nebo v Jičíně na sjezdu u Moravčic. Pozor si taky v Budějcích na ulici Strakonická, všechno to jsou nehody. Přesunu se na dálnice, tady poskakuje D1 právě u zmíněného Vyškova směrem na Ostravu, tam si počkáš asi 10 minut. Stejně tak jako na D6 u Petrohradu, tam je to kvůli práci na silnici a zdržení bude taky asi 10 minut. Jediný crash na dálnicích vidím na D7, 19. kilometr směr Praha. A co se samotný Prahy týče, tak bouračka je hlášena na Poděbradský na Praze 9, Vysočany.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
3: Hey, you know, this is Danny from the script on Spin.
4: Hi, this is Azealia Banks.
5: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
6: What's going on? This is Eminem.
7: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
8: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
9: Pusť mi něco jiného, prosím, Spinner.
10: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Jdeme hrát další písničku na přání. A pro koho to je tentokrát?
1: Týny, jestli máte. Můžete někomu věnovat pro Samuela Bočana do věznice, pro moji lásku. Děkuji.
0: Tohle to byla voiceovka, která tady přistála od Valerie, vybrala si Viktora Šína a Stíny, za což jsem mega rád, tuto písničku miluju. Posílám to jak tobě, tak Samuelovi a pouštím vám to do éteru.
2: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Ladíš Rádio Spin, máme tu neděli 17. května. Připomínám, že svátek má Aneta, takže pokud nějakou znáš, tak ji určitě popřej. No a na mě teď vykoukla jedna super zpráva. Hele, existují prostě dvě skupiny lidí, jo. Ti, co chtějí utíct od práce někam k moři, jo, počilovat si s těma lidma, pár tošky, známe to všichni. A potom ti, kteří chtějí utíct od lidí úplně, prostě pryč, pryč od civilizace. No a přesně pro ty druhý teď přišla nabídka snů, protože řecký ostrov Syros hledal dobrovolníky, kteří se budou starat o toulavý kočičky. A odměna? Ubytování zdarma, jídlo a život na ostrově v Egejském moři, no neber to. Tohle je fakt reálný inzerát, tahleta organizace Syros Cats, tam už od 90. se stará asi o 3000 toulavých koček. No a protože těch koček je víc než lidí, tak samozřejmě vypsali nábor. Podmínky byly férový, já jsem tady pročítal, 5 dní v týdnu, 5 hodin denně, tolik pracovní doba. A náplň práce je krmení kočiček, úklid, odchytávání toulavých kočiček, občas nějaká veterina, ale hlavně full time rodičovství, jo, hladit, mazlit, škrapkat, yes. A zájem byl obrovský, dokonce tak obrovský, že ta organizace musela teď v květnu ty přihlášky stopnout a mně se to líbí. Mně se líbí, jak tahle nabídka přesně odhalila skutečný stav naší společnosti, prostě kancelář, ne, to ne, tak co kariéra? No, kariéru taky ne, hypotéka, jo, neblázni, no a co možnost odstěhovat se na řecký ostrov a být zaměstnancem kočičího gengu? Jo, okamžitě. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jak je venku, to počasí se nám moc nemění. Po celé České republice průměrná teplota zhruba 13 stupňů Celsia. V Čechách máme místy jasno, skoro jasno až oblačno a trochu nám to kazí Morava, hlavně Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. Tam dneska prší celý den.
1: Spin Radio.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě.
4: Nově to vysíláme na 963 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Za 5 minut máme pravý poledne, 12 hodin na Rádio Spin.

0: Tě Bobby Blaze, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Já jsem Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind of music.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: A do naší mobilní aplikace se mi ozvala Bára.
2: Čauko, tady Baru. Zahrál bys mi tam prosím Legrandu od MC Gay. Děkuju moc.
1: Čauko Baru, taky děkuju moc a Legrandu ti zahraju moc rád a budu s tím mít velkou radost, protože Legranda to je první track, který já jsem od MCho G kdy slyšel a už tehdy jsem se do toho stylu brutálně zamiloval, takže to pouštíme jak mě, tak tobě, no a tím pádem to znamená, že už tady mám v této hoďce jenom jedno poslední místečko na písničku na přání, takže pokud to chceš být právě ty 210 32 30 30 a nebo použij naší aplikaci, pošli mi voiceovku a já ti to zahraju. A víte?

0: rána. Kalin na Rádio Spin v hudebním víkendu je tu zas. Vyšlo mi to krásně, protože já se tenhle víkend s Kalinem rozloučím dvěma bangrama, který často hrávali z repráku, když jsem s kamarádama hrával hry. Na ruce číslo a v duši místo. Pro tenhle track Asgard je na Spinu místo. Yes, jako první si dáme Asgard. Střelci z Rychlých kluků se spojili s Benem Kristoval a vznikla z toho tahle příjemná klubovka. Druhý track nazval můj kamarád jako pro holky, ale stejně si ho poslechnu. Já s tím moc nesouhlasím. Já si úplně nemyslím, že hudba je rozdělována na pro holky a pro kluky. A přesně proto si tady dáme track Pistácie z Kalinova alba Bieber Fever Tour Live se Sofiánem Match na featu. Vysoce taneční věc, tak si takhle chvilku po 12. dej oběd a trošku si k tomu i trsni.
1: Hudební víkend a Kalin. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, ta je dneska příznivá, protože v regionech mi momentálně nesvítí žádný crash ani žádná větší zdržovačka, takže se přesunu rovnou na dálnice. Na dálnicích to poskakuje na D6 u Petrohradu, zdržení je cca 10 minut. Stejný čas si počkáš na D5 na kilometru číslo 103 a jediný crash na dálnicích tu momentálně vidím na D6 na kilometru číslo 83 směr Karlovy Vary. Co se samotný Prahy týče, tak tady je všechno v pohodě, vleče se jenom jižní spojka u Zahradního města, kde si počkáš zhruba 12 minut.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: TV. Chvíli zpátky jsem týzoval, že stihnu už jenom jedno přání odbavit, no a bezprostředně potom se ozval Matyáš.
1: Je možnost i zahraničních písniček, tak měli bychom tam něco třeba od Futura. Víte co, výběr nechám na vás. Klidně něco staršího může být. Poslal bych to svojí mamce, která tady sedí vedle mě teďka.
0: Je to banger, pošlem mamce Futura. Já jsem tak přemýšlel, těch písniček od Futura je tady fakt hodně. První, co mi padlo do oka, nebylo zas tak starý, byla ta písnička ale od Drakea, Way Too Sexy, ale mě se jenom vybavil ten krásný videoklip, kde podle mě Drake fakt jako donutil Futura a všechny ostatní, aby tam tancovali. To jsem zavrhl a potom mi zrak tady sklouznul na Futura. Písnička se jmenuje FNN, takže posílám jak tobě, Maty, tak tvojí mámě. Užívejte. Fuck around, part of it, and then get back in it. ATL.

0: Ladíš Radio Spin? Je tu neděle, jsem chtěl říct sobota, 17. května, svátek má Aneta, takže ji určitě popřeji a já už tady vítám Zuzku. Nazdar Zuzko.
1: Ahoj Krištofe.
0: Čauko, čauko Zuzko. Hele, já jsem to dneska řešil Eurovizi, ty jsi říkala, že jsi tu všechno taky řešila, dívala ses nebo ne?
1: Nakonec jsem to nestihla, no, protože...
0: Ne, já myslela, že budeš lhát a že řekneš, jo, dívala jsem
1: ne,
0: se.
1: Ne, já nelžu a nakonec jsem to nestihla, ale jako je pravda, že jsem se koukala, jakože potom zpětně, jakože ze záznam. Dneska ráno jsem se koukala.
0: Měli jsme vyhrát my, že jo?
1: Jo.
0: Je to tak.
1: Ne, ale já tomu fakt nerozumím. Jakože mě to úplně, jakože fakt jsem včera říkala, že si myslím, že míříme vysoko. A jako jo, to 16. místo je jako super. Ale...
0: Já to chápu. Hele, příště se prostě musíš přihlásit ty. Zuzko, zaspívej.
1: Ne.
0: Zaspívej.
1: Ne.
0: Pojď, 3 tóny.
1: Ne.
0: Dej 3 tóny.
1: A
0: tak
1: co?
0: Jenom, tak jenom jeden tón. Co tě napadne?
1: To už bylo ono, ne.
0: Pojď, 3, 2, 1.
1: Na.
0: Potles nám doznívá a jdeme se ještě rychle podívat na počasí.
1: Já nevím, protože já se strapňu strašně, ale prostě...
0: Já tě do toho nutím taky, víš?
1: Jo, právě.
0: Abych se tady cítil strašně dobře a víš, já jsem takový sebestředný.
1: Řekni si to počasí.
0: No. Jo, já si ho řeknu. Počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 13 stupňů Celsia. V Čechách nám momentálně neprší a vypadá to, že už ani pršet nebude. A naopak Morava nám to pořád trošku kazí. Moravskoslezský kraj, kousek Olomouckého kraje a Zlínský kraj, tam všude bude dneska asi celý den pršet. Takže tak, my se slyšíme zase příští týden ve stejný čas a já už se předávám Zuzance.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Spin. Československý underground.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: máme 17. května 13.03. No a má narozeniny moje babička a taky můj kolega, spolužák a kamarád Matouš, tak oběma přeju krásný narozeniny, pokud posloucháte. Taky mají svátek Anetky a těm teda taky přeju krásný den a vám všem spinnerům samozřejmě taky přeji krásný slunečný nádherný den. Dneska máme neděli, takže si pořádně odpočiňte před dalším náročným týdnem pracovním. Co nás dneska čeká? Dneska si dáme hudební víkend s Kelinem, nějaké novinky ze světa, taky vám dám tip na jeden úplně banger seriál na Netflixu. Takže na to si určitě počkejte. A taky nebude chybět komunikátor, takže neváhejte, volejte na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávejte hlasovku a já vám zahraju váš oblíbený track jako teďka Janče.
1: Ahoj, zahrajte nám Houdini od Eminema.
0: Houdini od Eminema. Včera tady bylo v přání, dneska tady je v přání a já se vůbec nezlobím, protože Eminem a jeho Houdini je prostě banger.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pátek odstartoval hokej a do toho se odehrál i zápas v sobotu, takže jsme zákonitě na rádiu Spin museli probrat, jak fandíte a jak to prožíváte, když je mistrovství.
2: No, budu samozřejmě doma, dám si pivko, hele, na penouko na krájím kančí a jelení klobásky, hele, a budu fandit, dám k tomu beraní rohy a bude to ožrádle, nic jiného, ale musíš si to udělat.
1: Ty ve mě zase tečou sliny. Každopádně já jsem věděl, že Petr prostě bude fandit s požitkem.
3: Tak já se přidám taky k fanouškům hokeje. Jako holka to ráda sleduju, ráda si to pustím doma teda na telce, dám si k tomu nějaký dobrůdky a sleduju. Když byl Staromák, tak jsem chodila i na Staromák. Mám dres, mám šálu a jdu fandit.
1: A přesně takhle to má být.
4: Ale já fandím buď to doma, protože mám manželku a dcerku a naučil jsem dcerku fandit. Koupil jsem jí dres, šálu a představ si, že když dáme gol, tak ona z toho má tu největší, tu dětskou přirozenou radost a běhá po celém obováku a řve gol, gol, gol, táto. A to je to nejlepší, co může být, jako lepší pocit není. Takže já to slavím vždycky doma s dcerkou.
1: Práško, tohle to má prostě všechno a hlavně to má taky základ každý správný český výchovy. No tak jo, já jsem rád, že fandíte a že budete fandit, je to prostě potřeba, tak užívejte atmosféru mistrovství světa a užívejte taky zbytek neděle a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.

0: víkend s Kelinem a vrhneme se rovnou na to. Jako první si poslechneš track Děvče, v první řadě máme tady na featu Bena Christovaho. A jak název napovídá, tak ten track je o dívce, o lásce, o zlomeném srdci, o vztazích. No a prosím vás, může být něco víc než Kelin a Benny v jednom tracku? Já myslím, že ne. Jako druhý si poslechneš track Window Shopper. Tady se nám poprvé objevila Julie Colley v refrénu a potom se jí dost rozjela kariéra. No a tento track je taky původně od 50 Centa, ale Kelin ho pojal po svém a velmi dobře. A já nevím proč, ale mě prostě háže takový letní, svěží, fresh vibe. Tak si ho pojďme dát tady na Radio Spin.
1: Hudební víkend a Kelin. Radio Spin.

0: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejlepší.

0: doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice na D6 na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Nehoda, probíhá tam vyšetřování, tam policie. Takže se tam několik minut zdrží. Pojďme do regionu, tam je to čistý. No a v Praze tam nevidím žádnou nehodu, jenom máme Seklejnu, Selagelku, Vilsonku a ulici Ječnou a celkově kolem IPáku je to dost červený. Jinak je to celkem průjezdný to centrum. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. No a nezapomeň, za chvilku nás čeká komunikátor, takže volej na stejné číslo, já ti zahraju tvůj oblíbený track tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Pepino, slyšíme se?
2: Ano, ahoj.
1: Ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, kdybychom tam mohli zahrát Robina Zuzka, Klenot, a bylo by to pro přítelkyni. Asi jen tak pro zlepšení nálady, aby měla dobrou náladičku, vyrážím akorát na vyhlídku, tak aby nám to cesta hezky utíkala.
1: OK, to je hezký, to tak někde je potřeba, jenom tak nějaké pozornosti. Tak jo, posílám to tam a užijte si výlet. Čau.
2: Ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a já jsem vám tady dlouho nedávala žádný tip na seriál a dneska je třeba to napravit. Já v poslední době vyhledávám spíš nějaké vtipné, odlehčené seriály, jelikož mi nedělá úplně nejlépe se koukat na vážné věci, kor večer, prostě z toho potom mám depku a no není to dobrý, takže tu pro vás mám vtipný, odlehčený seriál a jmenuje se to Šéfka hry a je to na Netflixu a doporučila mi to mamka mimochodem, takže děkuji, protože mám každý večer úplně, vím na co se chci dívat a ten příběh se točí okolo rodiny Gordonových, kteří vlastní basketbalový tým v Los Angeles a prezidentkou týmu se na začátku seriálu nově stane prostřední sestra ze sourozenců Gordonových Ayla Gordonová. Ayla je jediná holka mezi bratry a všichni ti bratři pracují vlastně v té firmě, jsou všichni jakoby nějakou částí majitele toho basketbalového týmu. A proto je pro ní těžký, jako pro ženu, být najednou ve vedoucí pozici a být nadřízená jejich bratrů. Rodina taky objeví, že mají ztraceného bratra a musí se s ním nějak naučit fungovat, naučit žít. Lidi, já se moc o filmu a seriálu nesměju, ale tohle je prostě masterpiece, tak si to dejte, protože se fakt pobavíte. Každý večer jsou to takový půlhodinový, jakoby krátký epizodky, je to tak akorát, takže si to dejte a dejte mi taky vědět, jak se vám to líbí. Líbit se nám bude i počasí, máme okolo 16-17 stupňů, je krásně jasno, v Čechách všude, bohužel na Moravě ve Slezsku ještě prší, mrholí, není úplně tak krásně, ale nebojte, i tam to dojde a příští týden nás čekají krásné teploty okolo 20 stupňů, takže konečně květnové jarní teploty. Dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Slyšíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no máme tady komunikátor, to znamená, že hraju váš oblíbený track na přání a tentokrát tady mám další hlasovku.
1: Čau, zdravím všechny spíňáky, já bych poprosil třeba Eminema Bubheads nebo FACK, nebo jestli už Eminema máš dost, tak třeba Vladimíra Planeta Praha. Díky!
0: Ne, že bych měla Eminema dost, já mám ráda Eminema, ale dáme si Planeta Praha.

0: Jdeme rovnou na to, protože nás čekají dvě velké pecky. Jako první to bude Santé, což je jeden z mých nejvíc top tracků od Kalina. A zpívat s ním, když on je na stage a zpívat Santé, ale, ale. A všichni ti lidi zpívají Santé, ale, ale. Já to miluju, má to hroznej... Hroznou sílu má ten track, fakt strašně velkou. Jako druhý, tu máme track Suaves, alba Bieber Fever, a to je prosím track s extrémně exotickým drivem, že se zadýcháte už jenom z poslechu. Tak jo, Kellyn v hudebním víkendu právě teď a bude to pecka.
1: Hudební víkend a Kellyn. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu, Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na D6 na 83. kilometru ve směru na Karlovy, na Karlovy Vary je nehoda, probíhá tam vyšetřování, takže se tam určitě zdrží, že regiony jsou bez problému, Praha je bez problému, jenom máme ucpanou Legerku, Vlsonku, ulici Ječnou, jinak je to všechno průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si, protože za chvilku nás čeká další komunikátor, takže si brnkni o svůj oblíbený track tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Can't touch this.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady mám hlasovku tentokrát od Jirky.
2: Ahoj Zuzko, zahrála bys mi prosím od Jabsona a Ernesta na featu s Izomandiasem Evu Farnou. Díky Jirka, měj se, ahoj.
1: Dávám tam Evu Farnou.

0: Právě si doposlouchal No One, One No Cry od Boba Marleyho na rádiu Spin a já už jsem tady dlouho neměla report o Spin komisaři, takže se pojďme podívat, kam Maty zavítal toto úterý. Vyrazil, prosím vás, po D8 směrem na Mělník, kde našel Lukáše a Lukáš opravdicky poslouchal Spin, takže dostal náležitou odměnu a my si pojďme poslechnout důkaz přímo z terénu.
1: Ahoj Maty, díky za trpělivost, díky, že jsi mě našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva.
2: No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o 3 balíčky Tigerů a taky o to hezký Tiger triko.
0: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
2: No tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně jeli to měřit se Mělník trasa a pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český pecky, jako je PSH, například Praha, nebo znovu třeba, tak.
0: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
2: To tričko je bílý, černým logem.
0: A nosíš rád černobílou?
2: Ale jo, určitě, bílou nejradši.
0: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
2: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
0: No tak samozřejmě, budeš určitě fešák v tom tričku, já jsem ráda, že to dopadlo dobře a uvidíme, kam budem mít Maty namířeno tohle úterý. Dáváš rádio Spin s tebou, Zuzka. My se pojďme ještě podívat na počasí, to máme krásný, je kolem 17-18 stupňů, hezky jasno. Bohužel na Moravě ve Slezsku ještě to jasno nedošlo, takže tam jám ještě prší, ještě tam je zima, ale nebojte se, dočkáte se příští týden, to krásné jarní počasí dorazí i k vám, tady v Praze už je nádherně, v Čechách taky. Tak jo, dáváš rádio Spin s tebou, Zuzka?
3: Spin rádio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
4: Rádio Spin. Československý

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Pavla, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme. Ahoj Zuzi, zdravím tě do rádia.
1: Co to bude a pro koho to bude?
2: Tak, dneska bych si přála zahrát písničku pro své žáky, protože posloucháme, děti mají rádi český rap a občas, když máme hudebku nebo výtvarku, tak si pouštíme písničky, takže dneska by to byl Černobílej svět od Viktora Šína a přála bych si to pro své žáky a pro tebe.
1: A posloucháte přímo Spin nebo jenom samostatné ty tracky?
2: Ne, pouštíme jenom písničky, protože v práci ve škole nechytím rádio Spin, ale děti znají písničky, takže si říkají, které chtějí, takže posloucháme to, co si nadiktují oni a já se podle toho učím.
1: Ok, dobře, tak to je super, tak snad děti poslouchají, tak tam posílám tobě i dětem ten track a užijte si ho, ahoj.
2: Ano, děkuji, ahoj, měj se.

0: Máme tu hudební víkend, s tebou je Zuzka a bude tady Kellyn. Kellyn v hudebním víkendu, je to velká pecka, dáme si další dva tracky. Jako první to bude Hannah Montana, tento track je prostě velká klasika. Já bych si dovolila říct, že neznám člověka, který tento track nezná. Taky by mě zajímalo, nebo zajímalo by mě, jestli víte, proč se jmenuje ten track Hannah Montana. Pokud to víte, tak mi to dejte vědět. Já mám několik teorií, jo, ale to bychom tady byli hrozně dlouho a nejsem si těmi teoriemi jistá, takže mi to dejte vědět, třeba kdo se znáte s Kellynem, nebo tak něco, chápeme se. A jako druhý si dáme track Vítej mezi náma. Touto peckou Kellyn otvírá některý svoje koncerty, teďka určitě Majále se s touhle peckou otvíral. Já se mu vůbec nedivím, je to extrémně energický song, kde máme na featu Štajna 27, takže si to dáme tady na rádiu Spin Kellyn.
1: Hudební víkend a Kellyn. Rádio Spin.

0: okamžitá dávka týpka, který přepsal zvuk současný český hudby. Kelin. Po celou sobotu a neděli Éteru Rádia Spen.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležitý.

0: a udělám ti radost, protože bude vážně rychlá. Nevidím nikde na dálnici žádný problém, v regionech žádný problém. V Praze máme seklou pořád jenom Legerku, Wilsonku a okolí kolem Ipáku. Na mě svítí červeně, jinak je centrum docela průjezdné, takže všecko bez problému. To je z dopravy vše, pokud víš víc, volej na číslo 210 32 30 30 a volej na tohle číslo i v případě toho, že si chceš objednat track na přání, který nás za chviličku čeká tady na Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Máme tady komunikátor, poslední v mém vysílacím čase, za hodinku už si budeš, nebo ani ne, za hodinku si budeš moc objednávat tracky u Matyho, tak mu nezapomeň brnknout na číslo 210-32-30-30, nebo mu nahraj hlasovku do apky, ale já už teď mám poslední hlasovku dne a to je od Dana.
2: Ale moje jméno je Daniel, chtěl bych pustit KSN od Izamandiase a bude to pro všechny fanoušky Izamandiase.
1: Rostomile, Dane, dávám ti tam KSN. Sensei.

0: čau. Teďkon mířil z potrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale
1: uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a nám se blíží 16:00, to znamená konec mého vysílání, ale to nevadí, protože už tady mám Matyho. Ahoj Maty.
1: Čau.
0: Maty, já jsem dneska tady hledala, o čem se budeme povídat a vlastně jsem zjistila, že je Světový den pečení a chtěla jsem se tě zeptat, jestli pečeš.
1: Hele, já nepeču, ale nebo takhle, třeba jednou za rok tak jako přiložím ruku k dílu, když se peče velikonoční ten...
0: Beránek,
1: přesně tak.
0: A, okay.
1: Ale jako jinak vlastně ne.
0: Ne. A dobře, tak když nepečeš, tak konzumuješ to.
1: Přesně tak.
0: Ano, a to máš co nejvíc rád.
1: Hele, reálně pečení je za mě úplně nejvíc hustý skill a reálně hrozně bych chtěl umět péct, protože já bych si dělal úplně nejvíc dobroty. Třeba nějaký takový ty domácí brownies, to je úplná jako pecka. Nebo nějaký takovýhle prostě, já bych dělal i dorty, tyjo. Mě by to reálně hrozně bavilo dělat dorty, ale jako... trošku se bojím, jak by to dopadlo, jako, kdybych to teď začal
0: dělat. To je velice kreativní činnost, to pečení. Mm-hmm. No a tak co máš nejvíc rád?
1: Tyjo, hele, já bych si udělal nějakou totální prasárnu, třeba, nevím, takovej krtkův dort, do toho bych dal všechny takový ty sladký čokolády, třeba Kinder Bueno, nebo nějaký prostě... Nevím, nějaký stračatele, prostě úplně všechno, já mám rád prostě sladký.
0: Tak výzva pro Matyho, Maty nám příští týden přinese krtku.
1: Krtku dělám, ano.
0: My se podíváme na počasí, to je krásný, konečně, oproti včerejšku máme 17-18 stupňů, krásně jasno. To je v Čechách, bohužel v Slezsku na Moravě, to už jsem říkala, dneska ještě není tak hezky, ale nebojte, zítra už ta hezká vlna počasí k vám přijde taky. To já jsem fakt rosnička za všechny prachy dneska, jako já to tady úplně obkecávám. Ne, prostě je krásně, zítra bude krásně a ve Slezsku a na Moravě bude zítra taky nádherně. Mějte se krásně, slyšíme se příští týden. O víkendu od 1 do 4. Čau.
2: Spin Radio.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin. Československý underground.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je teď už Matej a nás čeká společná komunikátorová session, a to až do 7. Stihneme to klasicky raketu, čeká nás toho fakt vela. Pokecáme třeba o Drakeovi a to v Rap News před 5, takže na to si určitě počkej. Rozeberem taky návrat legendárního Conora McGregora a pouštět si budeme samozřejmě taky hudební víkend, který je tentokrát s Kellenem, a samozřejmě i tvoje tracky na přání, se kterýma to taky rovnou odpálíme. Na mě tady už čeká voiceovka od Ondře.
1: Ahoj Maty, ahoj spineři. Maty, nezahrál bys mě tam prosím tě nějakou skladbu? Výběr nechám na tobě a nechal bych to zahrát všem, který musí kroutit koláčem a trpět v kolonách. Já ti děkuju a všichni opatrně dojeďte. Pěkný zbytek dne, ahoj.
0: OK, slyšel jsem kroutit koláče.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

dole. Nebude to růst, jestli nebude to bolet. Sedíme na baru, ale nepijeme moet. Skočíme do benzu, musíme se někam projet. Hey. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí sem jenom poje. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip, a stejně by to byl dojev. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pátek odstartoval hokej a do toho se odehrál i zápas v sobotu, takže jsme zákonitě na rádiu Spin museli probrat, jak fandíte a jak to prožíváte, když je mistrovství.
2: No, budu samozřejmě doma, dám si pivko, hele, na penouko nakrájím kančí a jelení klobásky, hele, a budu fandit, dám k tomu beraní rohy a bude to ožrádle, nic jiného. Hele, musíš si to udělat.
1: Ty ve mně zase tečou sliny. Každopádně já jsem věděl, že Petr prostě bude fandit s Požitkem.
3: Tak já se přidám taky k fanouškům hokeje. Jako holka to ráda sleduju, ráda si to pustím doma teda na telce, dám si k tomu nějaký dobrůdky a sleduju. Když byl Staromák, tak jsem chodila i na Staromák. Mám dres, mám šálu a jdu fandit.
1: A přesně takhle to má být.
4: Ale já fandím buď to doma, protože mám manželku a dcerku a naučil jsem dcerku fandit. Koupil jsem jí dres, šálu a představ si, že vždycky, když dáme gol, tak ona z toho má tu největší, tu dětskou přirozenou radost a běhá po celém obováku a žve gol, gol, gol, táto. A to je to nejlepší, co může být, jako lepší pocit není. Takže já to slavím vždycky doma s dcerkou.
1: Práško, tohle to má prostě všechno a hlavně to má taky základ každý správný český výchovy. No tak jo, já jsem rád, že fandíte a že budete fandit, je to prostě potřeba, tak užívejte atmosféru mistrovství světa a užívejte taky zbytek neděle a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádio Spin. Mějte se krásně, čus.

0: Spin.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a taky hudební víkend, tentokrát s Kellinem. Pustíme si klasicky dva tracky a začneme snad s jeho nejhorším trackem ever. On sám říkal, že ho nenávidí a trochu se za něj stydí. Je to Playtime, to je takový instrumentálně hodně minimalistický. Mě ten track vlastně neuráží, je to takový easygoing téma o holce, se kterou to ale už nevidíš na deal. Některý bars jsou trošku cringe, ale já to nesoudím, je to jeho raná fáze kariéry, takže chill. Potom ti pustím ale track, který původně ani neměl vyjít. Je to track s Viktorem Sheenem, který vyšel na desce Road Trip, no a je to taky překvapivě největší hit toho alba. Podle mě to znají snad úplně všichni, bylo to jednu dobu snad úplně všude, takže to nebude asi náhoda, track je to fajn, má takovej chytlavý refrén a takovej skákavý rytmus a je to s Sheenem, takže hit zaručený. Takže tohle je Playtime a taky Safír na Radio Spin.
0: Hudební víkend a Kellin. Radio Spin.

0: slovo.
1: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spine. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na Radio Spin, nejdřív čekneme klasicky dálnice. D1 je zasekaná u Ostředku, je tam crash ve směru na Prahu, tak se nám dej bacha. Kousek dál je to taky zasekaný u Mirošovic, tam je taky ve směru na Prahu crash, tak na tom příjezdu do Prahy si dej fakt pozor. V regionech je to teď chill, takže se přesuneme rovnou do té Prahy. Tam je zasekaná jižní spojka, konkrétně od Běchovic až k Europarku na Průmyslový. Zasekaná je taky Kbelská na Hloubětíně, a to v obou směrech. A pozor, je tam bouračka, tak bacha, postojíš si potom taky v ulici v Holešovičkách na Slovance, postojíš si taky v centru na Nusiláku směr Legerka, na Vilzonce, hustší je taky Davidský kulaťák, Bilhorská u Ladronky a zasekaná je taky Strakonická a taky Barandovský most, kde na obou tělen těch ulic, na, jak na Barandějáku, tak na Strakonický je bouračka, tak se tam dej určitě taky bacha. To je zatím k dopravě všechno, za chvilku je tady každopádně Trk na přání a pak ještě Rap News před pátou, tak určitě stay tuned.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty a já tady mám další track na přání. No a mně už se pár minut zpátky ozval Mára, který si objednal track.
2: Čovec, tady Mára, hele, poprosil bych něco od Hátrika, třeba Brick na Brick. Poslal bych to všem do éteru, všem, co dneska makaj, aby jim utekl den a něco na chill.
1: Jasně, kámo, hlavně, aby si měl chillovou směnu, takže to posílám samozřejmě tobě do auta a taky všem spinners. Brick na Brick.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady pro tebe ready rap news, tak let's go. Dneska pořešíme hlavně Drakea, ten totiž po dlouhým měsíce týzoval svoje nový album Iceman. Uprostřed Toronta třeba nechal postavit obrovskou ledovou kostku, kde uvnitř ní byl datum vydání, stačilo se k tomu jen prokopat. Každopádně tenhle ten pátek už to konečně vyšlo a docela překvapivě s deskou Iceman vydal i další dvě alba. Jedno s názvem Habibty a druhý se jménem Made of Honor. Já nejsem moc velký fanoušek tohle toho přehlcování fanoušků. Já si rád počkám na desku, kterou zhotnu vždycky celou od začátku až do konce, ale když interpret vydá takovýhle množství nový hudby, tak je to reálně pro mě úplně nevstřebatelný a je jedno, jestli jsou to tři alba, nebo jedno, který má dvě hodiny. Třeba jak vydával Playboi Carti to svoje dlouhý album I'm Music, tak to jsem si vlastně taky skoro vlastně vůbec neužil. Takže hele, já jsem spíš tým někdy je míň než víc, ale jestli ty vyhledáváš spíš kvantitu, tak tenhle ten Drakeův novej drop tě asi uspokojí. Taky se podíváme na počasí, venku je 17 stupňů, docela hezky, k večeru to spadne ještě na 13, přes noc bude nejnižší teplota 6 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 15 a mělo by být zítra, ale opravdu hezky. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Matej a my tady máme další společnou hodinku komunikátorů, kterou odpálíme jak jinak než trekem na přání, a bude to pro koho jinýho než pro Davida. Čau kámo.
2: Čau, čau.
1: Tak co kámo, jak je tam dneska? A ty jsi říkal, že jsi byl na procházce.
2: Jo, byl jsem na procházce, no, je opravdu dneska hezký, no, takže je to dobrý. Ale já vím, že mám rád radši tu zimu, no.
1: Takže. Já vím, no, ty mi tady vždycky říkáš, že máš radši to ošklivý počasí, když prší a tak.
2: No, já jsem dával tom zaprst do Evropy, že není prostě počasí, že je furt hezký, a oni mi řekli, že jsem příbuzný mrakomora.
1: Tak to nevím, kdo je, každopádně, hele, my jsme si tady teď už vybrali písničku Not Afraid od Eminema, což je v překladu Beze strachu. Komu to pošlem?
2: No tak dneska já to vydu studia.
1: No tak jo, tak dneska jenom mě, já to posílám samozřejmě i tobě, kámo, užij si zbytek dne a já ti tam pouštím Not Afraid.
2: Jasně, kámo, tak si taky a čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejem.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Matej a mám pro tebe další dvojitou dávku Kelena na hudebním víkendu. Jako první si pustíme Děvče z první řady, tahle písnička vyšla s Benem na featu, je to tudíž takový spíš R&Bčko, docela mě to baví, je to nečekaně o té jedné holce, která je vždycky v té první řadě a je s tebou tak obsessed, že je to vlastně až moc, zároveň má v sobě ale něco prostě neodolatelného, každopádně vyžaduje tu exkluzivitu, kterou jí nemůžeš slíbit. Pak tady mám track Berlin, to vyšlo na desce Road Trip, takže je tady i Viktor Sheen. Já tenhle ten track mám moc rád, má to bouncy beat, který není ale kolotočářský, háže to na mě takovej klid, úplně klid toho, jak si jdeš benzem do Berlína a jenom si zpíváš. Jo, to je hezká představa, takže nejdřív R&Bčko Děvče v první řadě a potom Road Trip do Berlína na Radio Spin.
1: Hudební víkend a Kelin. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Nejdřív se podíváme na dálnice. 41. kilometr na D1 u Šternova hlásí pořád crash ve směru na Prahu. Jinak je to relativně sjízdný. Regiony jsou teď taky v poho, akorát v Brně je bouračka a v ulici Úvoz, tak tam si dej pozor. A v Plzni je zasekaná Karlovarská a je tam taky crash na Karlovarský třídě. Přesuneme se do Prahy, tam popojíždí Pražský okruh, a to od Běchovic až k Europarku na Průmyslový. Zasekaný je to taky na Kbelský na Hloubětíně, postojíš se potom taky v Holešovičkách na Střížkově, zasekaný je Nuselák směr Legerka, taky Vilzonka u muzea, postojíš se taky na Bělohorský u Ladronky a bouračku pořád vidím v ulici k Barandovu. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku je tady ale další track na přání a pak pokecáme taky o návratu totální MMA legendy, tak určitě ještě poslouchej.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a já už tady mám na drátě Juli, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Hele, tak co, jak se máš? Dneska je krásný den.
2: Je krásný den a chtěla bych zahrát pro všechny, kteří se těší na zítřejší pondělí.
1: Okay.
2: Od Bobbyho Blaze, to je ono.
1: OK, tak to je jasná zpráva, já tě tam pošlu, ať si samozřejmě užiješ ještě zbytek toho dne, ať zítra vstaneš pondělí hezky pravou nohou. Dávám to tam?
2: Ano, přesně tak.
1: Čau.

0: Právě ti dohráli Rage Against the Machines, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Maty a mám tady totální bombu, něco, co spousta z nás ani nečekalo, že se vůbec může stát. Legendární MMA fighter, který doslova proslavil moderní bojový sporty, se vrací. Legendární The Notorious Conor McGregor má totiž oznámený zápas. Jeho kariéra byla neskutečná, jako první se stal dvojnásobný šampion dvou váhových divizí a jeho trash talk je naprosto ikonický. Teď se vrací po relativně dlouhý době, ta jeho kariéra tak trochu smutně vyšuměla, ale to se možná teď změní. Zápasit má totiž už 11. července a utkat se má s Maxem Hollowayem, se kterým zápasil už 13 let zpátky. V ten moment byl Conor v primu, takže ho porazil, ale teď se karty trošku otáčí. Holloway, zatímco byl Conor neaktivní, totiž docela zápasil, získal dokonce past The Badass Motherfucker a utkal se dokonce i s Iliou Topuriou. Bude tudíž v tomhletom zápase favorit a nás čeká neskutečně zajímavá podívaná, jestli se stará legenda dokáže vrátit na ten největší level, nebo jestli vyhasne a pověsí definitivně rukavice na hřebík. Wow, já budu sledovat z husí kůží. Koukneme ještě na počasí, venku je 16 stupňů, ještě to spadne na 13, přes noc bude nejnižší teplota 6 a zítra ráno už čekají teploty kolem 15, takže zítra má být opravdu krásně. S tebou je Maty a ty posloucháš stále Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin je jediný rádio.

0: československý scény preference.
1: Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central.
2: Cítím jako lantern, moje sloky svítí jako lampy. Temná ulice a já furt sedím za volantem, z otevřených okén já cítím ho.
0: Rádio Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
3: Za 5 minut je 6 a ty posloucháš Komunikátor s Matem na Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Dáváš si rádio Spén a s tebou tady Feli, Mate a nás čeká společná poslední hodinka tady na komunikátoru. Ještě nás toho čeká docela ranec, třeba poslední hudební víkend s Kellinem, tak je naše poslední téma a taky poslední tracky na přání. Rovnou to odpálíme jedním tím trackem na přání, který bude tentokrát pro Ladu.
1: Ahoj, já bych chtěla zahrát písničku od Iza, Mikasi Sukasi. A bylo by to pro darebáky HA4 Ostrov od mámy Lady. Díky moc, papa.
0: OK, Lado, dávám tam Mikasa Sukasa, tohle Izo, Radio Spin.
2: Ladíš Radio Spin?

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžu.

0: Právě ladíš Radio Spin, taky hudební víkend, s tebou je tady Matej a taky poslední dvojitá dávka Kelina. Nejdřív ti pustím Až na měsíc, to vyšlo na desce Černobílej svět od Viktora Šína. Naprosto bravurní album, tady je na featu Nintendo a pak taky skvělej Hasan, Kelin ten track otevírá a hele, tohle je super, jde z toho tam melancholie, nočního města, kdy vidíš jenom svět nočních lamp a pak měsíce. Super vibovačka, po který to dneska zakončíme s trackem, který má Kelin s Evou Farnou, Ať je klid. To má zase takovej španělský latino vibe, to mě na tom hodně baví. Evička tady zpívá skvěle, Kelin zní dobře a celkově jim to dohromady prostě krásně tancuje. Takže nejdřív něco melancholičtějšího a pak něco víc na léto. Tohle je Kelin a hudební víkend na Radio Spin.
1: Hudební víkend a Kelin. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív čekneme dálnice. Mezi Hvězdonicema a Mirošovicema je momentálně crash, tak tam dávají majzla. Regiony jsou teď průběžný, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaná spojka od Běchovic až k Europarku na Průmyslový. Postojíš si potom taky v Holešovičkách na Střížkově. Zasekané je taky Nuslák směr Legerka, taky Vilzonka v centru, hustší je Davidský kulaťák a potom taky Bělohorská u Ladronky. Doprava dneska dan, my se ještě pomalu spolu podíváme na poslední track na přání, který si užijem, a pak pokecáme taky o osamělosti mladých lidí, tak stay in Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.

0: Fabrik.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou tady Feli Maty a mám tady už dnešní svůj poslední track na přání, o které si dala vidět Nikola.
2: Ahoj, zdravím všechny spiňáky, chtěla bych vás poprosit, jestli byste mi nezahráli písničku pro mýho brachu Patráska a pro jeho chábry na D4 do Pardubic od Michailova. Díky moc a zdravíme všechny spiňáky ještě jednou. Čau, čau.
1: OK, Niky, posílám tě tam pro brachu jednou Michailova a myslím si, že to bude hezký, když mu zahrajeme všechno, jak má být.

0: OK, dáváš Radio Spin, na majku je Maty a protože bude 7, tak budeme pomalu končit. Zase to bylo dneska nabitý, kecali jsme o Drakeovi, taky o návratu Conora McGregora a popovídali jsme si taky, nebo popovídáme si nakonec, ještě o vztazích. Nová studie totiž ukázala, že každý pátý člověk v Česku žije sám, lomeno s nikým ani nechodí. Je to zajímavý, protože ženy jsou častěji v tomhletom single stavu spokojenější, zatímco muži spíš nemůžou najít partnerku. Největší procento osamělosti je podle výzkumu 21 až 29 let, takže si to týká hlavně nás mladých. Ale lidi, co na to říct, bude léto, takže no stres, stačí chodit ven a hele, ono se něco prostě poštěstí a většinou v těch momentech, kdy si říkáš, že to už není možný, tak to prostě většinou funguje. Takže nesmutni, začíná léto, kámo, a mysli pozitivně. Koukneme ještě na počasí, venku je právě 14 stupňů, ještě to přes noc spadne na 6 stupňů, to bude nejnižší teplota. Zítra ráno čekej teploty kolem 15 a měl by být zítra fakt krásně. To je ode mě už dneska, ale fakt všechno. S tebou tady Felil od 4 do 7 Maty, ty poslouchej určitě dál a my se slyšíme zase příští týden, anebo zase v úterý u Spin komisaře Repa. Tak čus.
1: Sedím v Barceloně, páje unikóny, písek moře, mora, neptej se mě, co je.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pátek odstartoval hokej a do toho se odehrál i zápas v sobotu, takže jsme zákonitě na rádiu Spin museli probrat, jak fandíte a jak to prožíváte, když je mistrovství.
2: No, budu samozřejmě doma, dám si pivko, hele, na ten oko nakrájím kančí a jelení klobásky, hele, a budu fandit, dám k tomu beraní rohy a bude to vožrádle, nic jiného, hele, musíš si to udělat.
1: Ty vel, mě zase tečou sliny. Každopádně já jsem věděl, že Petr prostě bude fandit s požitkem.
3: Tak já se přidám taky k fanouškům hokeje. Jako holka to ráda sleduju, ráda si to pustím doma teda na telce, dám si k tomu nějaký dobrutky a sleduju. Když byl Staromák, tak jsem chodila i na Staromák. Mám dres, mám šálu a jdu fandit.
1: A přesně takhle to má být.
4: Ale já fandím buď to doma, protože mám manželku a dcerku a naučil jsem dcerku fandit. Koupil jsem jí dres, šálu a představ si, že vždycky, když dáme gól, tak ona z toho má tu největší, tu dětskou přirozenou radost a běhá po celém obováku a řve gól, gól, gól, táto. A to je to nejlepší, co může být, jako lepší pocit není. Takže já to slavím vždycky doma s dcerkou.
1: Bráško, tohle to má prostě všechno a hlavně to má taky základ každý správný český výchovy. No tak jo, já jsem rád, že fandíte a že budete fandit, je to prostě potřeba, tak užívejte atmosféru mistrovství světa a užívejte taky zbytek neděle a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádio Spin. Mějte se krásně, čus.
5: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
6: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

ta moje ex to zná. Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A Rilšku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Rilšku člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich nezná

moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Rally. Čau, vítej ve studiu.
1: Musa v Radio Spin.
0: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Rally?
1: Takže je mi 14, jsem z Liberce a music už dělám nějak 2 roky.
0: Poslouchal jsi vždycky rap, nebo ses k tomu nějak dostal přes jiný žánry?
1: Tak jako rap, melodic, trap a takhle no.
0: Kdy byl poprvý ten moment, kdy jsi slyšel nějakou rapovou pecku? A co to třeba bylo?
1: Třeba 10 let, Rytmus a tak dále.
0: A byla to hlavně československá scéna, nebo je nějaký zahraničí?
1: Yes, tak anglicky určitě, ale to spíš už teď jako.
0: Kdy pak byl ten moment, kdy jsi si řekl, že ty sám začneš hudbu tvořit?
1: Tak bylo mi nějak 10 a cítil jsem, že jakože vnímám tu hudbu jakoby víc než normální lidi.
0: A tohle jsi nějak zavnímal sám, nebo ti to třeba řekl nějaký kámoš?
1: Tak moje inspirace byla můj táta, takže kvůli němu taky a co se děje v mém životě a tak dále, no, to mě jakoby inspirovalo dělat hudbu.
0: Je někdo tady na naší scéně třeba, kdo by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Tak český rapeři, ale spíš ty jako anglicky víc, no.
0: Jak když zůstaneme tady u té naší československé scény, jak se vlastně díváš na tu scénu? Co tě baví, co tě nebaví?
1: Tak Izomandias, Nintendo, Hardtrico, Bobby Blaze a tak dále, no.
0: Jaký jsou hlavní témata, který ty řešíš ve svých trecích?
1: Love songy, breakup, disy a téma, co jsem jako dělal v životě, no. Takže mám jakoby skoro všechno. Jsi můj život, jakoby. No, život.
0: Máš na kontě už nějaký EPčko, nebo nějaký album, nějaký ucelený projekt, nebo jedeš zatím jenom singly?
1: Měl jsem, ale začal jsem jakoby skoro od znova. Nechal jsem tam jenom jakoby pár starých skladeb, takže ale dělám nový EPčko s názvem Relikvívie. Yes.
0: Ty posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a hostem je Rally.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou

0: Radio Spin, pokračujeme s československým undergroundem, hostem ve studiu je tentokrát Rally. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Přímě můj táta asi, no.
0: Ty jsi teda říkal, že jsi jel i nějaký melodik věci, nelákal tě někdy teda i, já nevím, třeba tvořit s nějakým nástrojem? Hrál jsi třeba někdy na nějaký nástroj?
1: Tak jako piano, no, ale spíš dělám beaty, no, i někdy, ale moc se nepoužívám jako své, ale umím zahrát i na piano něco, no.
0: A vnímáš třeba, že by ti to piano nějak pomáhalo v tvý tvorbě?
1: Yes, tak pitch.
0: Když jdeš tvořit track, tak co první děláš? První vybíráš beat nebo píšeš text?
1: Já texty nepíšu, já dávám freestyle, takže vždycky jako najdu beat, nebo někdo mi pošle beat a nahraju to, no.
0: Takže si nepíšeš vůbec nic?
1: Uh-uh.
0: Ani když tě přes den třeba napadne nějaká, já nevím, nějaký bar jeden?
1: Tak to jako jo, ale to mám spíš u rap věci.
0: Tvoříš sám nebo máš kolem sebe nějaký tým, nějaký lidi?
1: Tak určitě moji kamarádi, můj label.
0: Co je tvůj label, jak se jmenuje?
1: Tak můj label je PTA Records.
0: Děláš si beaty pro svoji hudbu, nebo děláš třeba beaty pro někoho jinýho?
1: Spíš pro někoho jinýho, no.
0: A beaty pro svoje tracky bereš kde?
1: Z YouTube, nebo mě někdo pošle.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to mě baví, to je dobrý?
1: Jakoby nějaký příběh.
0: Ty už jsi tady mluvil teda o dalším projektu, na kterém pracuješ. Zajímá mě teď hodně, interpreti musí svoji tvorbu taky propagovat na sociálních sítích, ty seš mladej, možná bys k tomu měl mít blízko. Věnuješ se taky tomu?
1: Yes, hodně se tomu věnuju, no. Teď tenhle rok už chci jakoby v tom hodně jako být konzistentní v tom, takže tenhle rok už pojedu na 100%.
0: Jak tě můžou posluchači na sockách najít?
1: Všude Rally.
0: Je to s dvěma R a s dvěma L. Mm-hmm. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Rally. My jsme tady na začátku slibovali life rap, tak co to bude za track?
1: Bude to nevydaný track, jmenuje se Slowdown a čekujte, po tomhle to vyjde, takže těšte se.
0: Tak jdem rovnou na něj.
1: Okej. Okay.

0: Tohle byl Rally s trackem Slow Down v pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Tak poslední slovo asi, čekujte můj music a EP soon, takže buďte ready, hoši, buďte ready.
0: Super, tak díky ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin.

0: continue.
1: Jsme hvězdy, co nehasnou, tak radši pouštěj si spin. V srdci nekonečný proud.
2: Československá scéna Radio Spin.

0: and all that good stuff.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Pátek odstartoval hokej a do toho se odehrál i zápas v sobotu, takže jsme zákonitě na rádiu Spin museli probrat, jak fandíte a jak to prožíváte, když je mistrovství.
3: No, budu samozřejmě doma, dám si pivko, hele, na ten oko nakrájím kančí a jelení klobásky, hele, já budu fandit, dám k tomu beraní rohy a bude to ožrádle, nic jiného, hele, musíš si to udělat.
2: Ty vám mě zase tečou sliny. Každopádně já jsem věděl, že Petr prostě bude fandit s Požitkem.
4: Tak já se přidám taky k fanouškům hokeje. Jako holka to ráda sleduju, ráda si to pustím doma teda na telce, dám si k tomu nějaký dobrůdky a sleduju. Když byl Staromák, tak jsem chodila i na Staromák. Mám dres, mám šálu a jdu fandit.
2: A přesně takhle to má být.
5: Ale já fandím buď to doma, protože mám manželku a dcerku a naučil jsem dcerku fandit. Koupil jsem jí dres, šálu a představ si, že když dáme gol, tak ona z toho má tu největší, tu dětskou přirozenou radost a běhá po celém obováku a řve gol, gol, gol, táto. A to je to nejlepší, co může být, jako lepší pocit není. Takže já to slavím vždycky doma s dcerkou.
2: Práško, tohle to má prostě všechno a hlavně to má taky základ každý správný český výchovy. No tak jo, já jsem rád, že fandíte a že budete fandit, je to prostě potřeba, tak užívejte atmosféru mistrovství světa a užívejte taky zbytek neděle a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.

0: Jednou mě uvidíš na ulici, jak tánu kočár. Malej Indy se na mě směje, posílá mě doďa. Jednou to vypnou, zavřou a konec show. Egovič 518, teď tady se mnou.
1: Jednou.

0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tví show slyší o těch mé.
1: Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pátek odstartoval hokej a do toho se odehrál i zápas v sobotu, takže jsme zákonitě na rádiu Spin museli probrat, jak fandíte a jak to prožíváte, když je mistrovství.
2: No, budu samozřejmě doma, dám si pivko, hele, na penouko nakrájím kančí a jelení klobásky, hele, já budu fandit, dám k tomu beraní rohy a bude to ožrádle, nic jiného. Hele, musíš si to udělat.
1: Ty ve mě zase tečou sliny. Každopádně já jsem věděl, že Petr prostě bude fandit s Požitkem.
3: Tak já se přidám taky k fanouškům hokeje. Jako holka to ráda sleduju, ráda si to pustím doma teda na telce, dám si k tomu nějaký dobrůdky a sleduju. Když byl Staromák, tak jsem chodila i na Staromák. Mám dres, mám šálu a jdu fandit.
1: A přesně takhle to má být.
4: Ale já fandím buď to doma, protože mám manželku a dcerku a naučil jsem dcerku fandit. Koupil jsem jí dres, šálu a představ si, že když dáme gol, tak ona z toho má tu největší, tu dětskou přirozenou radost a běhá po celém obováku a žve gol, gol, gol, táto. A to je to nejlepší, co může být, jako lepší pocit není. Takže já to slavím vždycky doma s dcerkou.
1: Práško, tohle to má prostě všechno a hlavně to má taky základ každý správný český výchovy. No tak jo, já jsem rád, že fandíte a že budete fandit, je to prostě potřeba, tak užívejte atmosféru mistrovství světa a užívejte taky zbytek neděle a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.

0: Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.